0: Radio.
1: Wow, pokaž spíč fakt veli.
2: Eww, čvar bys slíkl.
1: Wow, dajeli kýže.
2: Můžu šit.